V Rádiu Devín ste počúvali kontrapunkt číslo 19 z Bachovho Umenia fúgy a klavírnu improvizáciu. Účinkovali symfonický orchester Nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau. Ich vystúpenie pokračuje interlúdium z Bachovej omše Misa Solemnis D-dur.

Guy de Maistre zaspieval kantátu Henrika Albicastra Nebeské zbory anielov. Ďalej účinkoval ansámbel 415, dirigovala Chiara Bianchini. Pokračujeme upravenou verziou elégie Gabriela Forého. Účinkujú Shona Ralston a Edmontonský symfonický orchester.